Doznela tragédia Uteč so mnou od Roberta Schumana. Predstavili sa Andrej Schuen a Daniel Hajde. Orchester Royal Concertgebouw nám teraz pod vedením Ricarda Kailiho predniesie symfonickú fantáziu Malá morská víla od Alexandra von Zemlinského.